0: NS 4342 East. Foreman Stafford, over.
1: Foreman Stafford responding, over.
0: Yeah, NS 4342 East on number 2 main, permission through, over.
1: Alrighty, you ready to copy, over?
0: Ready to go, over.
1: Foreman Stafford and Kirk Treckenwolf, number N, November 3515, 3515, between milepost 95.0 and milepost 99.4 in Watertown Sub. Give the NS 4342 on CP2, permission in these limits on top of the red flag at milepost 99.4 and speaker at maximum thrust speed, all main equipment in the clear. Over.
0: Okay, Foreman Stafford in charge of TV number N, 3515, milepost 95. To milepost 99.4, Watertown Sub, gives permission to the NS 4342 East on number 2 main, through those limits. Without stopping at the red board at milepost 99.4, max speed, main equipment, and a clear over.
1: That is correct. Repeat, I'll see you guys in at 1022, over.
0: All right, correct on a repeat at 1022. Thanks, over.
1: Yep, here on the robot. Hold the center out.
2: Five 20.
3: 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.